noci jako korálky růžence na nitky. Tvá milost uplývá tajemná ponorná řeka. SOS svědomí bliká jak majáček sanitky. Poprvé udáš sám sebe, si z levného kraje. Ďábel tvou duši zadarmo

Aby přehled byl, kdo smím zrobit dvojicu, aby v červencovém hicu z Vítkovic na Ostravicu do cíla dorazil. Tiger vypsal ceny, dvě kože z hyeny, aby mohl být odměněny ten nejzdatnější tým. Nevím, jak to přijde, štěstí stalo, kaj si indě, nechalo mě pokrk v brindě, jestli uhodně těskym. Pořivo já lupeňa mladého kluka, vytáhnula moja ruka přímo z klobuka.

Po startu hned jak v lize, dostal se do krize, pri ponožka ho hryze a od hladu je mu mdlo. Nic nebylo z té tury, bo nás předjížďali fury, šlapali po ním kury, no hrozné divadlo. Jela kolem sanitka a už se hrnul k ní, jestli pomoc potřebuješ, jenom si řekni. Nabral jsem vzduch do ňader a kopnul ho do hader, řeci přidej kyste saber, bo jsme poslední. Brzoch rezignoval, už jsem ho neprovokoval, psychicky než ten kroval, k rychlosti větší stejně noha míně nohu. A tak se modlím k Bohu, to jako bez partyjní mohu, ale nic to neřeší. Poslední eso jsem ale v kapsi měl, sám jsem o ním do včilejška ani nevěděl. Byl jsem tak smířený s tím, že pozbudeme ceny, ty kožuchy z hyeny, že jsem si nevzpomněl. Dal jsem mu chleba a kus špeku a ze samého vsteku jsem žuchlal jenom peku. No co jsem měl robiť, taky peň se těžko hleda, co jde ráno bez oběda, ani plán se podlezt nedá, musí se překročit. Na šachtě jsou také hromské zákony, že jak mění špeku, tak nesu vykony. A kdyby jsem byl dajiny, hned jak jsme vyšli z lajny, mohl jsem ten cizokraj.

nás neskočí. Potvora jedna zlověstně hučí.

co ten váš kvartír příšerně zlila. Nechtěl jsem dopustit, byla jí přesila. Pak ještě ke všemu záchranka přijela. Tak teď tu sedím na sobě erár, takovou vděčnost.

Bylo to v Plzni, už je to dávno, je to tak dávno, že odnes to čas. Bydlo tam v dobe.

Včera jsem vyšel proti proudu času, na břehu poci přišel jsem, našel pramínek vlasu. Čí jsi byl, jak dlouho tady ležíš?

gesta, stejnou jiskru temnou. Jo, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou. Tak jsem viděl tu tvou novou, moc si nepřeháněl. Takovouhle holku s novou by si těžko scháněl. Už se těším, až se mi při společně

se moc nezměnila, Rostomil až půlír, díky ostrá jako čepel, díky stejně drží cigaretu, rukou neposednou. Jo, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou.

zamknu tě do důlku. Ten důlek jsem já. Pod třeší nad zmatkem usedly myšlenky. Klouzali po ledě, asi byl moc tenký. Někdo se převalí, tlačí ho můra. A pak se probudí. Ta můra jsem já.

0: třetí.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

kde okna byly čistý, kde na ně nalepily listy. Zbůh darma na svátek, já namaloval dům, kde lidský úsměv platí, ne, že se hnedka ztratí.

kde smí co chtí říct. Já namaloval dům, co má jen 7 pater, kde je nájem zapakatel a kde nechtěj pořád víc. Obraz jsem postavil na rohu ulice, kde si ho může koupit každý za babku. A pak jsem čekal týdny, čekal měsíce, kdo koupí obraz domu bez zmatků. A lidi řekli, obraz? Fantazie? To jsme se sekli, kdo pak tak dneska žije a kýčem nazvali ten můj dům. Ten obraz, kde je dům, kde si lidi věří a mají čistý prahy v dveřích, kde zřídka slýchají pláč, tak jsem ten obraz schoval a zamknul na 3 zámky, z mých očí zbyly slánky, celý večer v tenhle den.

0: blbněme každý sám.
1: Že by se dalo blbnout taky spolu.
0: A chceš pistoli nebo samopal?
2: Pistoli.
0: Dobře, tak ukaž, jak budeš střílet. Jo, to je dobrý. A já, tak jdem, jo?
2: A jsi mrtvej.
0: Jak to?
2: Teď jsem tě dostal.
0: No počkej, já jsem...
2: Ne, teď jsem tě trefil.
0: No počkej, ale to už jsi dávno měl střeva na správníku.
2: Ne, ty jsi mrtvej.
0: Ne, ty jsi mrtvej.
2: Teď jsem tě trefil do ramene,
0: no
2: mrtvej.
0: Ale to už jsi byl dávno mrtvej, ty už jsi neměl střílet.
2: Ty jsi mrtvej.
0: Ne, ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.

Give me that old-time religion. Give me that old-time.

Lid ti časem přihlásí, jak břitva ostrou změnu počasí.

sedíme u rozlitýho stolu na vzduchu prázdnou lahví. S medouškem světobolu nahlí, nálada se drolí, znuděná a krásná. Letěl jsem za tebou na rozvrzaném kole.

studenej večer venku poletuje. Chybí nám tak 105 dní a 2 koruny padá. Už i v iluzích se krade.

schody vedou k parku. Zabavím tě magií a světly od oharků. Léčíme si rány,

studenej večer venku poletuje. Už máme v tom unaveném listí ušoupaný boty. Až to zrezlý ploty zjistí, zbarví tvoje vlasy taky a pak se všeru ztratí. Pod přiopilou lucernou, na co si to hrajou?

bez nášku, bez závratí. Zimy padají.

jak se tak psou, klid ztrácí docela, člověk nebo jí je tvor. Čertův roh a spár, křídlo anděla, spor, metafor.

slunce přestalo hřát a ptáci poletujou. Zazněl poslední horký

nebe tetujou svět za barevným sklem ztrácí. Pak se začala smát, řekla, to byl jen flirt. Jak se změnila čajovou růži, než odešla spát. Stíny stromů zvou na podzimní šou.

0: záletní.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.
2: Most

Rupla se mnou moje společenská příčka, je to mimo jiné pěkná slovní říčka. Kůži ze mě zatím ještě nikdo nestáh, tak se učím chodit po vedlejších cestách.

víc, ten se káč první třídy měl kamarádů kolem jako much. Vždycky nejvíc vypil, všechno platil a obdiv potřeboval jako zdi.

0: silné jim přeje štěstí.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

Okna fabrik na umění, do tmy září, to zasedají štáby. Trh nikdy nespí, budou Vánoce, je třeba podojit.

Já jsem osamělý pěšák, bol mám bez cíle a střílím do šuplíku. Hluboko v týlu, správce skladu cizích nápadů. Souboji o Petržel blázní, vzdálen na míle, depeše čtu ze zvyku. Ve starém stylu pasti kladu,

kyrotranek. Kdo chce s námi světem jít, rovnou nohou vykročit po dlouhé noci. Najít zase den, mít hlavu plnou nových myšlenek, ať se vrátí do trenek, ať se přidá k dlouhé řadě slavných men. Byl to Shane, byl to Shane, Thompson i Chamberlain, Hillary, Amundsen, seržant Pieper, Manfred Mann, doktor Jekyll i pan Hyde, a každý, kdo chce být alright, na doma i na venek.

Čaj, Thompsoner i Chamberlain, Lomika, Kozina i dva starého ze Zlína, nosí je pražská Sparta, Timur a celá jeho parta, na doma i na venek.

Často vrací se mi dětství, to jak stárnu, je to tak. Časy prázdním, kde si na Sázavě ohýnek a vlek. A písničky, co naučil mě táta, na to si vždycky našel čas. A máma věčně ustaraná, šedivá, to z nás. A tóny levných kytar, pár akordů, nic moc. A rozářený dětský oči, jaký tajemství dovede být noc. A mexikánský hranice a indiánská čest.

mrtvý kazustrát, připište sebe, že jste jen couvali mlčky a kvapně.

se vrátím v jiném těle. Rozhodně poznáš mě lehce, budu se bavit a bude

napřed Casanova, zas budu hledat ta správná slova, konečně napsat píseň písní.

slepit a každá kostka ledu jednou roztaje. I každá kocovina se dá něčím přepít. Kolik chceš cukru, můžeš hodit do čaje. Můžeš se odevzdat nům tak, jak volně plynou, nebo si prohlížet celou noc pod peřinou.

Každý den potkáváš se u jednoho stolu, chystáš se k rozletu a pak se ukáže, že jako zvězdí, že nahoru a dolů, že dávno zapadl si přesně do drážek. Budík řve každé ráno do práce a kusem, ať stíneš v automatu dát si vodku s džusem, abys měl do života špetku kuráže. Polikáš útržky věd a možná si radši, že těm tvým moudrým pravdám nikdo nevěří. Na oko bráníš se si přiznat, že ti stačí,

naposled o své třídě choval si se spurně, že každý strůjcem svého štěstí přece jen. Od těch do párkrát skončil tvůj hlas něčí urně, pak si šel domů a dál se nic neděje. Tvůj vlak si domcá, všichni kolem někam jedou, ty jsi na cestách, ty cesty ale vedou, jenom tam, kde jsou položené koleje. Ještě je naděje, škoda, že nejsem mladší, říkáš si, já se ještě jednou předvedu. A kdyby ne, tak vlastně docela mi stačí.

potkával je každý den už jako malý kluk. Ten bufet mohl mít jméno Mokrej loket. Tam stály jako sochy tupým dlátem tesaný a oči měli prázdný jak studny kamení. Ten první vypadl z lochu, kde byl dlouhých 15 let. On měl rád svoji ženu, nějakou Bertu. Přerazil vejpůl pošťáka, co za ní denně les.

a měl jich doma dost a za oltář mu sloužil smysen ve snu. Když to všechno čistil, tak z laufu vyšla rána, chyt to jeho soused a svědků bylo dost. Ten třetí přejel Fordem někde něčího strejdu, co po čáře se motal jako zvíře. Jo, brzdy v dešti s mlhou už nebejvaj nic platný a rychle žít je zrádný. Tak stopka na pár let.

zřela někde chodník a mám jen na výchovu nezbyl čas. V tej boudě s nima bydlel frája, co byl jejich pasák, tak rána těžkou pěstí, než přijeli, tak zhas. Ty chlapy byli stejný jako já, anebo ty.

hraje píseň o věnečku zahozeném do vody. Někde v dálce harmonika z oken hospody hraje píseň.

i když není to lehký, sama nejlíp víš. A že nemám kdy

vážně těžký chleba, já už musím nějakej chleb. Do titulku Brejlit, v kultuře na peska píšou Hudeček má nový matní, mi to stojí 50.

0: Вечер, вечер. Před malou chvíli bylo 8.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

Jednou seděli jsme s kamarádem na láhví vína. V hospodě dusno k zalknutí. Dámy, co v úkol seděli, žádná nevina. My zpívali a oni hleděli. Už tahali jsme písničky až z paty. Mohlo bejt asi kolem půl pátý. V tom objevil se ve dveřích stín.

dvoumetrovýho vadu se na nás vrhl. Začalo nám lámat kytary, v tu ránu nám víno z hrdla strhlo.

jsme se nenápadně zvedli, každý po potyčce notně zbledlí, zkroucený jak hady strčili nás do vozů.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Za vteřinou krajují můj pecen chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli můj osud. Ještě tolik věcí udělat je třeba, ještě tolik věcí udělat je třeba. Staré ženy nosí haleny z šedého batistu. A když je pánská volenka, sedí sami v rohu. Kulhavý taneční mistr obrací list po listu. Ještě tolik věcí dělat mohu, ještě tolik věcí dělat mohu.

Señora. Rodina sedí v trávě, směje se a snídá. Je to rodina šťastného malíře Vojkůvky. Najednou přilétá straka a žena říká Vida. Podívejte, děti, nese borůvky, podívejte na ni, nese borůvky. Tohle, co se děje teď, už se nikdy nestane. Hromničkou na našich hrobech budou naše knihy. Vůně milujících se těl jednou ráno vyvane. Z té nekonečné tíhy, z té nekonečné tíhy. Napsal jsem dopisy a rozeslal ty dopisy a čekám. S monogramem tiché naděje na poslední řádce. Je čas kráčet od někud někam. A je čas někam se vracet.

na třídě svobody stojím s rukama svěšenýma. Mladinké ženy pletou svetry pro své manžele, aby jim nezabilo zima, aby jim snad nezabilo zima. A mě je den ode dne, noc od noci stále více chladněji. V průvanech věků mizí mé ruky rozmařilé. Tohle mi neprozradil sud v jeji, ach sud v jeji. Že jednou přijde ona chvíle, že jednou přijde ona chvíle. Z mlhy u cesty se vynořily dva bílí bůvoli. Něco jim zpívám, ale můj hlas zní tak cize. Je čas zasévat na poli. A je čas na poli sklízet. Šternberského hradu u stěny a lavice. Sedám si na ní a malíř přináší mi kávu. A v druhé ruce nový obraz jménem Svatá Trojice. Bůh na něm snídá borůvky a zrzavou má hlavu. Není ta káva příliš silná, ptá se jeho paní. A kdyby manžel nebyl blázen, tak jsme dávno bohatí. A malíř Libor směje se a nade mnou se sklání. Co jednou namaluješ, to se nestratí, co namaluješ, to se nestratí. Tolik, kolik je mi teď, už mi nikdy nebude. Vteřina za vteřinou ukrajují můj pecen chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli můj osude. Ještě tolik pláten udělat je třeba, ještě tolik písní udělat je třeba.

jenom tu svíci maličkou, nech ji dál za svým oknem plát. Po celý dej zem smáčí stále hloub, až králu stopy uplavou. Lidé jen chvíli pláčí, dále jdou a paměť mají děravou.

příběh, po kterých kráčím, hledám tajemství, jak skončit, kde začít, jsou

Svalím tady zroveň tu a neslí. Pojď blíž, snad se nebojíš. Vem si ode mě kokosku, trošku ušmudlena. Spadla mi do piva, pivo má v sobě vitamin B. Vem si kokosku, nebuď blbý. Vem si ode mě kokosku, nebo ti dá.

tvoji tvář, chci vidět tvou krásnou tvář. Starý Jan na stráži stojí, do tmy vyhlíží, přihne si rád. Má večbánku na hořklou medovinu, ovšem ví, a tak

když se dní blíž, svíce už dohořívá. Tvoji tvář, chci vidět tvou krásnou tvář. Pan Bušek spí, už si tě neohlídá. Budeš má, dnes noci budeš jen má.

jaro navrací, pak doma usednou, životem šťastní, znavení. Já od paneláků hlavu svojí odvracím, prchám do míst, jichž mám v duši znamení. A jen holá pláň mě vítá, známá silueta hor.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

opatrně lehce, jak mu záleželo na větvích a botách. Opatrně lehce se zase

Na Petřín už míří čtyři příslušníci silní. Do houští tam díky lákal zvrhli k pedofilní. Netušili nezletilé, že je to jen léčka, tak přišli o to nejcennější, obrali je o céčka. Budějcích u soudu zas probíhá stání, určujou tam děcku otce, ten se však nebrání. Hrdě uznal otcovství a usníval se lehce, na otázku.

slavnej soude Franta Houska lakomej byl velmi a tou svojí lakomostí dost na nervy šelmy. Kvůli němu v ublížení na zdraví se vezem, my v opici mu vrtali koleno nebo zezem. Velhotě zas pohřební mu zastavila hlídka, že je šofér podnapilý, ozvala se Vítka. Přidit svednul výkora kveřek, to máte těžký, no tak stávat hybaj babi dál.

Na krku nosil žiletku a chodil na diskošku, až do jinýho stavu přivedl povolnou božku. Táta na něj zval, ty nemáš rozumu, snad špetku, měl jsi na krku jen žiletku, tak teď máš ještě.

ale trh ukazuje stavy infarktový. Polemika jak by ne, vždyť mě to nesedí. Tohle číslo, co tu není, mělo by být, kdo ví. A tady ta ptákovina s jinou sousedí. Předvídám a dosazuju, z čela se mi páří. Detektivka, tale křivka, každý nevinný. Nadčasový podvodník se chlubí svatozáří.

povesti. Čary, máry, hloupé sváry, cviky, kočičí. Že ti někdo v šeru ulic razítko dá pěstí, alespoň ty horší stránky vědí.

0: je krátce po 10. hodině.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

jen, že jsem spěchal a řek si tenkrát, tak si cestu zkrať. Spodem kolem jezera, kde cestu kříží železniční trať.

prosím domů, je to odtud necelý pět mil. Tvář má bílou jako sníh a paže jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích, tak sama v černé noci, kdo pak ví? Tam před tím domem zastavte, já za tátou teď musím domů jít. Tak zmáčknu klakson, zastavím a čekám, až jí přijdou otevřít.

proč máte tedy zamračenou tvář? Po dívce pohled stáčím a marně kolem rozhlížím se tmou. Vedle mě je místo prázdné, stejně jako cesta přede mnou.

Já nevím, milý pane, zda je to mýlka nebo krutý žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtud, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši strať. Pět měl odtud u jezera, kde cestu kříží železničník.

oné noci, to se snad už nikdy nedovím. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy

najdeš mě na stráži u dveří knihovny. Starou můru u vchodu s poznáním masny, která se bojí, že budou ho chtít zazdít. Pak v čase tak na jedno kafe, nebude síly na zbyt.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and

tumku, na zarubku, měl raz chlopek švarnu robku a ta robka tého chlopka rada ním jala. Bo ten její chlopek dobrotisko byl, on tej svojí robce všecko porobil, čepaně jí pomyl, bravkům dával žlad, děcka mu šel kolíbat.

Jsem zároveň syn i otec. Pro burdo obyvatel i bezradnej chlapec. Jsem zároveň otec i syn.

0: Radio Folk, váš klidný prostor.
1: My čekali jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh. A vánice sílí v porivech ledových. Schýší dřevo mizí a mouka ubývá. Do sýpek se radí už

Jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod strázem, krev nám tuhla v žilách nad tím obrazem, já klobouk sňal. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.

Marshall, zbalil Fénix, vedle divadla. Vyvádějí Mikuláše, nahoře bufetu už se svítí

nos postravou s ním se snáší z baru samotají.

Hotýlek nábytek je samej suk. Špinavej motýlek, pivo a všechno je fuk. Jen pojďte dál, dál, dál, dál, dál. Ulepenej klíč, čistý mu všechno je čistý a na špínu zhasnem a hned bude pryč. Zdravím vás, krásná neznámá, já mám čas.

0: čerstvý vítr Plachet. Rádio Folk.
1: Čekám dopis z velký dálky, poštovní hluby zamrzly v polích. Měl to být román, já napsal půl stránky, písmem jak okraj poštovní známky. Nechtěl jsem kradený.

skedlo ho spát a pozdě vstávat zvolna, kafe v hrnku míchat, houpám se v křesle a čas utíká. Zahálka je opiát, který si dávám, když je všechno kolem sticha, houpám se v křesle.

je po dešti složitě, žijem, žijem složitě, složitě, žijem, žijem složitě. Korytě řeky se zvedá kalný prout, chtěla jsem lítat, tak nenuďte mě plout. Vždyť všude čtu a pokud vím, tak ženská to je jenom slabý tvor. Škola také už mizí pod vodou, místa nejsou ani náhodou. Jen řeka stoupá z břehu a povodeň se šíří jako mor. Dívčí představy ty odplouvají do dála, kluk, co se mu patřila, mě mlčky říká tak. Složitě žijem, žijem složitě, složitě žijem, žijem složitě.

ztratíš holka, není to tak složitý. Dospěly jiný, teď chápeš to i ty. A ještě včera byla zhloupá, rozmazlené dítě. Teď plaveš řekou, vzal tě dědí prout. Souhlasíš s ohněm, co musel uhasnout. Až půjdou kolem rybáři, tak chytnou tě i do děravé sítě. Jeden z nich ozdobí ti šaty vzácným kamením. Slováš se za jeho příjmením složitě. Žijem, žijem, složitě, složitě, žijem, žijem, složitě.

za zvíšek, válečný kříž na návsi pomník trčí do rána. Příslušnost uctěných

Jeden jede vlakem, druhý z mola odráží. Všichni musí někam pryč, že to až zaráží. Kdo pak ví, kam spěchají, zdali štěstí či klid v duši.

Rybky, co družičky, na pohřeb ti půjdou, a ty splavy modrý, zvonit hrany budou, budou zvonit hrany, že tě není škoda, neuměl smilovat, vzal tě čert a voda, víckrát se nevracej do naší světnice, musela bych ždímat mokrý nohavice, taky bych musela sedat vedle kamen a se objímat s nějakým hastrmanem.

0: kamaráde, nemáš přetopenej kotel. Vltavský drak a dělá na mě hů.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

kapely po dešti vylezly z podzemí děr. Mužové zalehli na místo, začal se okamžik nejistot, kdo z nás je hrdina.

Ne. A nebo dezertér. V batůšku na zádech nosíme fotky svých blízkých. Střelka jde na jih a my musíme na sever. Nad hlavou ohňostroj zuří, ne, ještě nechce se umřít, ani jak hrdina, ani jak dezertér. Prokleté období lásek a nenávistí, proč si mi faul

0: na zemi, trochu jak hrdina a trochu jak dezertér. Sbírám svou odvahu, ona je schoulená v blátě. Malinký vrcholek obrovských ledových ker. Oči mám bolestí podlité, kde je můj spasitel, který mi řekne jsi hrdina a ne dezertér. Který mi řekne si hrdina a ne dezertér.
1: Kdyby tady byla

známe, kdekoliv na rohu, v hospodě, v ulici, pod širým nebem, hrajeme kdekoliv, tam, kde to svedeme.

Na dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: koště.
1: Hop na koště.
0: Hop na koště.
2: Hop na koště.
0: A pak teda.
1: Baba jedna, baba dvě, i ta třetí na půdě. A baba ona, baba on, mají chobot jako slon. A baba
0: oň.
1: Baba
0: oň.
1: Nemají rádi jablkoň. Baba makro, baba vidí, to jsou ale dneska lidi. Baba ve

kufry si neodbavuj, výpravčí odjezd hvízdá. Na zastávkách se zubí přízraky, kde jsi z minula.

nějak mi nejde s paní Galino. Pražák na vinobraní Galino. Co jsem tě prvně viděl Galino. Co jsem tě prvně slyšel Galino. Bolí mě pomyšlení Galino.

smrti, Galino. Nějak mi nejde spaní, Galino. Byli jsme nevybraní, Galino. Jenom si proletěla, Galino.

do bazénu zase vodu nepustili. Když tam skáču, uvědomuju si, že budu mít ruku v půlce přeraženou, abyste si aspoň oči v strachu zaclonili. Není lehké uchovat si svoje zdraví, kamarád měl pilu dobře nabroušenou.

a zkoušel svazek klíčů zvenčí. Z kampy jsem vybíhal, pak bleskem do bátků.

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.
0: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

kolik se nás skrývá v lidských sítích uvězněných, přesvědčených, že za zdí už nic není. Kolik ještě zbývá čistých dní, slunečných, tichých míst, kde přežívá odpuštění.

zůstane v obýváku na stole. Zaklapnou dveře. Utíkej k lesu cestou přes pole. Jednou tu všechno zaplaví voda. Budeš už na cestě a nemáš proč se vracet.

Schořela slova, prach slunce schoval, začali znova, stavěli novou Prahu. S pověstí vrahů a přece v kleče, překovej meče, zapomeň na Vltavu. Hořká jsou vína pod obojím, bláhová dřina, kůň běží nezastaví.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

někdy nějak ublížilo. Zkusím to k rybníku, večerní terapie vodou. Lehnu si u břízek, vždycky to zabral, vždycky až na dnešek. Někdo se loučí se svobodou a nahlas nadává, něco se nevzalo.

když spatříš motýly, jak pijí zlouží, stejně víš, že už není cesty zpět. Každým vratkým krokem vpřed motýly vzlétnou a domů se už nevrátím, kloužím se nevrátím. Motýly vzlétnou nad střechy domů, ozve se výkřik a smíří se pět.

jsi ďábel, co mě hladí, jsi třetí strana mince, máš tváře po mamince, jsi nebezpečná, přiznávám, že za to stojíš.

vzpomínám, jak stoupal tvůj tep nad ránem, to když se ptáš, myslíš, že spolu zastárnem.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

uschla vzadu v zahradě. Zrovna když odkvetla, tak jí trefil šlak. Byla už postarší, přemýšlím o náhradě a s námi to dopadne.

0: dal platit zvlášť nebo dohromady.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

když stín nad strží v jútahu skrývá rokly přes polední žár. Je slyšet z dola ozvěnou, jak koulemi, když práskne biliár. A pak ten stále stejný zvuk, když teče voda. A chce se věřit, že se to zas jednou podá.

to, že jsme, jak ty říkáš, sračky na kořalové. Když jsme spolu, lásko moje, to první léto sloužili, v srdcích plno nepokoje.

když makáme, tak proč na plný pecky? Asi jak za Marie Pujmanové. Myslíš si proto, že jsme lásko moje sračky jako ořálové?

vnímá celý tenhle svět. Jen jako články novinové. Myslíš proto, že jsme láskou moje sračky?

času, který všechno kolem drtí. Pěstí ručky hodinové. Protože jsme prckomé sračky.

0: 16. hodině.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

лишню ланки. Закреслі мені на яскіні груду вилиняного.

0: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.
1: Už vážně nevím, kde to bylo, kam jsem to vlastně zašel. V těch místech světlo nesvítilo,

že zase někdy přijdu, až bude míň hraní. Prohlídneme fotky a pak pročistíme hlavu. Vrátíme se do školy a vyřešíme, co asi bude po ní. Třetí den po tvý smrti na slepoti volám a věřím, že tam někde v elektrině

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Se zrakem dolů k zemi, hledán a stíhán všemi, tmou noci pružně běžím pátou míli. A ti, co za mnou běží, ach, ti mě chytnou stěží, vždyť svoboda mé kroky vede k cíli. Sing, sing,

pak vejdu tichým krokem k své holce s modrým okem, jež na mě bude ve strachu se dívat a ze silných mých ramen vyšle

před malou chvílí bylo 5 odpoledne.

byl vítr a zvedal se prach na polní cestě. Byl vítr a odnášel slova, co slyšet jsem nechtěl. Byl vítr a ohýbal stromy, až některý zlomil. Byl vítr a celý ten vejlet

Byl vítr a sfouknul mi sirku, pak ještě jednu. Byl vítr a hospoda s grogem v nedohlednu.

slámaný stromy a zima. Poměry v Kongu i tvá včerejší kocovina. Přiznám se a všechno bude zase.

byl vítr a ze stromů schazoval zcvrklý švestky. Byl vítr a my jsme se loudali po cestě pěšky. Byl vítr a přidal se déšť, ruce nám chladly. Byl vítr a naděje na smír pomalu padly.

pochybná čtvrť. V hospodě temný kout, místo co láká vandráky zasednout za oknem noc. Temná jak sama tma,

zatím neslyšel svět a z jeho hlasu, ba i z těch málo věd, životu začal jsem závidět. Očima svýma přiková zrak můj, povídám věřit, čím dál je těžší, že na cestě poslední uslyším stůj a že mě někdo utěší.

Končíme, pej. Proč vám to vyprávím, vždyť to byl jenom sen. Tohle jsem slyšel, tam to si přidal. Ale ten nůž mám doposud, no a svůj život jen tak bych nedal.

napsaný, bálových zůlek závělý, po bitvě dávno prohraný, tam se, co dál. Už si tak strašně dlouho pryč, a navíc přestala si psát, a teď si blázne, klidně křič.

0: trampů. Dobře ti štěstí jak kopet i hrob, dostat se nečeptáme tříska.
1: A koho bys roztrh a praštil a

0: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.
1: Kam pak ses poděl?

Jsem blízko tvých očí, jsem blíž, než se zdá, když týdny se lámou.

zamčila se s kámoškou na 220 čtverku a vrátna z dívčích kolejí v klidu dolejí a čte si starý mladý svět a právě

východních despocích, tam matky své děti bijí. Denně místo snídaně za loužičky ve vaně, denně místo snídaně za loužičky ve vaně.

co mě chtěli mít. Chtěl bych aspoň jednou po vlasech pohladit.

z lesklé nádoby. Nemám vůbec strach, padám

0: hlúpa noc skončí a mír je mezi náma.
1: Živá voda v mozi hudby. Radio Folk.

lásky z kolejí, jak ptáci vyletí. S první hořkou cigaretou je dálky volají. Silní se v nich postrácí, ti slabší schovají. Filozofský historie z konce století.

jeli. A rakot výfuchů láme se o stěny skal. 35 hodin už trvá má poslední relí. A jen had zatáček svíjí se přede mnou dál. Můj vůz se chvězlou horečkou závodních tratí. Rychlostí

Měsíc je bledej a už je cítit ránem. Bojím se, bojím, že ho

plavoují oči, má ucouraný šaty. Kouše si nechty, až je nohama. Mrzu tě kňoure, smrká mi do kravaty. Fakticky nevím, nevím, nevím, co furt ta holka má. Že prej se se mnou žije hůř než v loku.

že by si ráda se mnou večer vlesla do kutlochu, tak jako jiný muzy, a že tě nemám rád. S tím se nedá nic dělat, jednou seš moje můza. No tak mi dej pusu na upocenou pleš. Moc mi to nejde a plánu mám až růza. Nemůžu přestat, než ty si vzpomeneš. Koupím ti ruma a u Vietnamců džíny, anebo co? A taky věnec, co někde ztratila jsi. No a až to skončí, pojedem na prázdniny, kam budeš přát si. No, třeba na Parnas. Zatím se se mnou žije hůř než v lochu. A mám ten pitomej zvyk celý noci psát. Že ty bys jsi ráda se mnou večer vlesla do kutlochu, tak jako jiný muzy, a že jako já tě budu mít.

ještě chci napsat, jak voní pivní pěna. V srpnovém hicu a pod nálety včel, jak svádí prázdno, který obklopuje žena, a jak mý přítel, který už odešel. Jak bolí zrada a jak někdy chutná, a jak se píseň z prázdnoty vynoří,

not zip sad. Si přece můza sakra, tak mi pomoz trochu, jenom pár blbých roků krásných, pár stovek dlouhých nocí, pár divných blůz.

nesežene zprávu světu a loňskému létu. Vlasy zasněžené ještě váhá s posledním slovem, vázne rytmus a rým. Neví, kde najde obzory nové, chvíli před vyplutím. Bylo to, anebo nebylo, lásky laskané, málo co se nevyplnilo a vody z břehů vyrvané pro Veroniku.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk.
1: Reach out and touch things.
2: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

0: jazdy uspěchaný.
1: Kam jdou?
0: Na cesty nepoznaný.
1: Kam jdou? Kde čas ztrácí svůj sen?
0: O výškách nad oblaky.

0: uspěchaní,
1: kam jdou,
0: a cesty nepoznaní,
1: kam jdou, kde čas ztrácí. Zas víš,
0: a zatím tady dole,
1: kde jsou
0: louky, lesy, pole,

sype si to takhle tonka ulicí a vrazí do chlápka, co má tak trochu pod čepicí a plave jak kocápka. Říká jí, pardon, madame, asi jsem do vás trop, jestli se náhodou neznáme, tak já jsem nějaký bob. Chodili spolu až do rána Lipovou alejí a potom si Bob začal stěžovat, mě nohy bolejí. Já je mám zase jak dřevěný, mu Tomka odpoví.

Bob ten byl z fleku střízlivej a koukal na nohu. A že to byl chlápek jízlivej, řek, já vám pomohu. Tonka ta se ani nehejbá a kouká jako šus. A jak se Bob tý noze vohejbá, vytáhne ten svůj brus. Když viděl Bob ten hroznej kraj, vdal ruce nad hlavu. A stojí a je z toho celý štajf a Tonka má zábavu. A potom se najednou začne smát a tiše řekne jí, ráčej se, madame, podívat, kde pak to stojí. Pro boha Tonka, to je kus zlatem kovaný.

a potom se tiše otočí a klidně odchází. Ruce má v kapsách a píská si a nic mu neschází. Tonkata se za ním požene a leží na zemi a vidí dvě nohy dřevěný v kanále vražený. Tahala nohy ze všech sil z té díry v kanále a přitom se celá spotila a měla na mále a najednou se vám položí a už nedýchá, jenom ta poslední nedávka zazněla do ticha. Pro boha Tonka to byl kus

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Pri teď zpívám country music.

Všechno to zašlo, jsme s kamarádem poslouchali swing. On měl být tenkrát ještě doktor a já měl být zase ink. Pak z rádia nová hudba začala znít a nám se začal tajit dech. Jak svět se cás, s každým z nás těch starých těsných zdech. Já přitom byl, když to začalo, tak snad o tom něco vím. Já přitom byl, když to začalo, já také vrlo, bát se nemusím. A takhle nějak to tenkrát začínalo. Mezi našli jsme si starý sečí důměr, starý prázdný krám. Pár starý kytar a staré bublistrice z bubnu, ten chtěl hrát na ně sám. Pak Bůh mi dospravil ten rozbitý klavír, když stejně moc nedržel tón. Pak už jen já jsem zbýval, tak mi řekl, abych zpíval. A nosil jim saxofon.

uvidíš v pokoji dům. Marný jsem listoval v herbáři, vypadá trochu jak jetel. Roste jen od srpna do září, na to je třeba brát zřetel.

bušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet. Nešli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet.

vyletí s první hořkou cigaretou, je dálky volají. Silní se v nich postrácí, ti slabší schovají. Filozofský historie z konce století

je teď někde v dáli. Moje milá, co je jediná, v krku mě to zatraceně pálí.

až se tímto chajda stane vilou. Oděj se bílou košilí, pozvu svoji pošetilou milou na nedělní.

Stál kúsek za vsí a v něm jenom hajnej spával. V něm z dálky vlak i ze vsi pes. Zněli tak zvláštně, že si vzpomínám i dnes. Jo, to byl čas mých jahodových vin, odřených loktů.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

cesta se stáčí jako nekonečný kruh. Kdo čeká od ledna, jestli zas přijde leden, s úžasem na hodinách, které ví čtvrt, sám sobě zkousne roubík namazaný medem. Život mu neprodlouží žádná cizí smrt.

Síla už chybí a i srdce nějak změklo. V tom věčném, nekonečném kruhu bolestí. Uhasit moře, vzkřísit smrt, podpálit peklo. Kdo tohle zkoušel, může mluvit o štěstí. I slečna nevinnost je dávno vdaná paní. Stále má srdce čisté, úzující v dlaních. S ním se jí dobře stává, ale špatně spí. Jen ti, co svoje lásky vykupují zradou, chtějí mít nad postelí růženec a kříž. Pečlivě zamknou svůj dům ti, co nejvíc kradou. Bez vrtí řetězem a pták objímám říž.

jen pár kolejí, kousek od hranic, šlapu dlouhou alejí, starou cestou od vinic, stopy víří prach a ve svitu měsíce.

chemie se stala mým hobby. Nepovím vám už od které doby. Za vesnicí v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voli, jak obcházejí vyvinuté stvoly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva je delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se nebojí s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede hladem. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Vyhledal jsem tudíž agronoma, měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou, vyřešili předevčírem s předsedou. Pak vysvětlil mi všechno fundovaně, tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum, protože když to nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum, tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum, že mi to nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum, že mi to nejde.

0: No vidíte, a vždycky v noci, když se takhle vracíme domů a vidíme někde svítit kravín, tak si říkáme, hele, vlak a stojí. Nebo třeba, když vidíme vlak, tak si říkáme, hele, kravín a jede. Kravín a jede.
1: Pozor, na třetím nástupišti, na třetí kolej přijíždí zrychlený kravín od Perona.
0: A nikde závory či přejezde chráněný, hrubová tma a světla upátek, dokonce semafor tam nikde.
2: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

0: plášť myší kůžem, čapku s rolničkami. Kdo je tu nechal, kam asi pospíchal? Já jsem je viděl pod keřem růží planých. Začínal říjen, les barvami hrál. Ach, to je dávno, to jsme táhli kraje. Potulní herci, já jejich principál. Veselá bída, hlavně když dneska hrajem. Mizerná kára nás zítra vezme dál.
1: Kolem dokola se točí loukotě a plakát potrhaný zůstal na plotě. Ozvěna smíchu, vládě mince měněná a další starostova dcera svedená.
0: Minula léta, čas nezastavíš. Na malém městě já se usadil, nad plným stolem pak nový život slavil, kazajku harlekína někam zahodil. Jen někdy ve snu, na prachovém peří, znovu jsem králem před bídnou oponou a v hlavní roli na několik vteřin mohu být nesmrtelným kladným hrdinou.

zvednul jsem z kroví, čapu s rolničkami. V nejbližší vesnici pak herce dohonil. Veselá bída, večeře z jablek planých, je mladé víno, do stárnoucí žil. Kolem dokola se točí loukotě, zas plaká potrhaný zůstal na plotě. Ozvěna smíchu, vládě mince měděná, tentokrát starostová žena svedená. Ha,

je výborná v běhu a tak prostě běží a barví si vlasy jen na půdě občas v truhle se starými dobrými časy.

jsem tě viděl po své promoci v bankovní kleci se sklem na bocích, na blůze připnuté své jméno.

Kdo z nespavosti píše po nocích? Klidně se tvař, je mi to jedno. Prý si mě přišla ze dna zvednout. Tak ty si má sudička budoucí. Ty si ta, co přichází v ovacích. A potom tiše jen prach stírá. Z diplomů psaných přes kopírá.

po vlcích. Marně se snažím s nimi utéci. Jsem odinut, vždyť ty taky. Slova jsou pro nás divné znaky. Zhoďme dnes ty jmenovky vysací. Budeme tančit jako astéci. Tím tancem zaženeme mraky.

pošetilostí posedlí, každá chvíle se vláčně zakřiví podle našich přání.

a i ten hlas, který šeptá slova temná. A i ten hlas, který šeptá slova temná. A i ten hlas, který

bude to čas nádherně ztracený, čas, který odzbrojí všechny armády v nás pole bitevní.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

a tak se koukáš z okna pátečního vlaku. Ku chvalce mraků plují modrou oblohou. Proč klíč ke starým písním hledáš ve svým baku? Vždyť přeci dnešní den je námět na novou. A jenom ještě nevíš, kterou z mnoha tváří jí přišiješ jak knoflík na kabát. Máš víkend před sebou a zítra zase.

od Brdy či na Pálavě, v Čechách nebo na Moravě, všude kousek svýho srdce máš. Seš jedním z těch, co mají punc vandráckýho cechu, nenosí splíny a nedbaj okolí. Svý tělo klidně svěří do náruče mechu, večeři nepohrdnou párkem s fazolí. Takže vím přesně, kam dnes tvoje kroky míří. Žár světel koncový, když dálka uhasí, umlkne rachot kol, co pod sebou prach víří. Je klidnej podvečer a prýma počasí. Koleje jsou spojky našich osudů a dní, a vstupenkou do nirvány vagón poslední.

čeho se bojíš, je někdy jen v hlavě. Nakresli vězení a na zeď napiš útěky v plánu, jenže běžíš přes mohyly v trávě. Nic v tobě nezmění ten strach z křížků na pianu.

že svět je větší než dráha sáněk pana Lady. Chyba lávky, hledáš země bez nebezpečí. Když udýchaně strkáš svoji hlavu do ohlávky, čeho se bojíš? Čeho se bojíš?

každodenní, že smyčky silnic zrovna tebe neuškrtí. Máš v ruce plánky od bludiště, kde východ není. Čeho se bojíš? Čeho se bojíš? Čeho se...

řízený restaurace na nádraží. Děda Šlejška připije ti na zdraví. Když mu koupíš rum a pivo, hned je v ráži a svůj příběh nadšeně ti vypráví.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

vlasech ti usedal prach a kránu tuškou bych jen do obrazu dokreslil, že se den jako jeden v jednolitou barvu slil a možná ještě perem, že se pereš s Luciferem.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Když můj děda přišel dole, snídal odbiják. Život ho pak přestal bolet a začal žít rád.

práci měla strašný peklo, Týna Sadkovská. Do bod uší proudem teklo, tíseň obrovská.

Velké ego, malý penis, sádla psy. Tak může být, popsa Denis, pravzor debila. Po nocích si léčí mendrák, jako drsný troll. Také Denis hledá lék na bůh. Co češ to, peťáče, přísloví nám říká. Nechej už těch vytáče,

pochopil, i když na město zas dosedá stín. To, co jsem nevěděl, teď možná už vím. Něco je pravdou a nebo jen se zdá. Tvoje ruka v dlani možná je má. I když na město zas dosedá prach, otevři oči, my už nemáme strach. Jsou v nás tyhle ty pocity, jsou v nás. Hrajeme, pocity jsou v nás.

co jsem četl a někde jsem byl, ještě jsem toho tolik nepochopil. I když na město zas to se dá stín, to, co jsem nevěděl, teď možná už vím. Něco je pravdou a nebo jen se zdá, tvoje ruka v dlani možná je má. I když na město zas to se dá prach,

budou zas na duby hrát, když vlny se ženou. Vždyť vysoké zdi kamene skrývají tajemné zahrady,

svět se s náma točí, otáčky se zvyšují, tak zavři oči. Než nás vlny zbičují, bílý příboj hladí poloprázdnou pláš, no tak se neboj, já jsem s tebou a mě znáš.

práci na pocestné, nevrátit se domů a vést řeči z cestné, utonout v moři lesů, hrát si na stopaře, utonout v moři lesů.

Jo, přece mám tě rád, ležet pod klenbou nebe a hrát si na Adama, nedbače tráva sebe a poštářem je sláma, utonout v moři mraků, hrát si na první hřích, utonout v moři mraků.

sedět pod klenbou hospody a hrát si na tuláky a nemít žádný důvody čekat na noční vlaky, utonout v moři piv.

zasí pod klenbou hvězd a hrát si na volnost, nechat prach dlouhých cest a nikdy nemít dost, utonout v prachu měst a hrát si na svobodu, utonout v prachu měst a hledat živou vodu, upadnout do bláta a zase znova vstát. Života bídou, přece mám tě rád.

zůstal starý gramofon. Pár fotek a tvůj autogram. Není to vůbec žádnej fór, že na tebe dneska vzpomínám. Tenkrát, když jsi odcházel, namaloval jsi mi dvě křídla. Řekl jsi, kdybych se nevracel. A vůbec, už jsi někdy vzlítla.

hlavě mi zůstal jeden tón. Když si ho zpíval, měl si vrásky, tehdy nebyl čas na otázky.

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: Převleču peřiny na postele, aby se nezdálo, že jsme